0: Každý modna, každý modna, tancuje pár pád akordy,
1: akordy.
0: I modna gavar, svá modna,
1: svá modna,
0: pora žizni pora.